Čítania zo Sviatého Evanhelia od Joána. V tým časi Isus posmotrev na nebo i povil: Otče, prešla hodena, proslav svojho syna, žeby syn proslavil tebe. Bo ty jomu dal mic nad každým tilom, štoby